0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: No i kvalit si pojezdnění, já si se ním nebadé. Bůh musí o zjednom legáť a jo, zjednom nebadé. Ha!